0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes budeme mluvit o stolování, konkrétně o tom, jak jedí černé díry. Nová studie, kterou popsal Universe Today, zkoumala 20 takzvaných slapových roztrhání hvězd, tedy okamžiků, kdy se hvězda dostane příliš blízko supermasivní černé díře a skončí jako večeře. Astronomové sledovali tyto události v rádiovém, viditelném, ultrafialovém i rentgenovém oboru. A výsledek je krásně jednoduchý. Ať máte černou díru velkou jako pár sluncí, nebo jako pár milionů sluncí, výtrysky plazmatu se rozjedou vždycky ve chvíli, kdy pohlcuje hmotu rychlostí zhruba 2% Eddingtonovy meze. Stejné pravidlo, jiná velikost. Fyzika se prostě nestará o to, kdo je větší. Mimochodem, když černá díra hltá příliš rychle, vlastní žár si jídlo odfoukne pryč. I vesmírní obři tedy znají pocit, kdy si naberou víc, než stihnou spotřebovat.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Následující příběh byl inspirován skutečnými událostmi.
2: Říká vám něco jméno Foxmarter?
3: Ano, znám. Studoval psychologii na Oxfordu. Je to snad nejlepší analytik v oblasti násilného zločinu. U nás na fakultě se mu říkával strašidelný Mulder.
4: Televizní stanice Fox nám servíruje 10. září 1993 zatraceně mysteriózní sci-fi, které se záhy stane synonymem mrazivé televizní zábavy 90. let a obrovským kultem. Akta X.
3: Agente Mulder? Jsem Dana Scaliová, mám pracovat s vámi.
5: A řekl bych, že takovou postu si snad ani nezasloužím. Koho jste vytočila, že vás šoupnuli zrovna sem, co?
4: A seriál Akta X katapultuje téměř neznámé herce Gillian Anderson a Davida Duchovného do pozice televizních hvězd.
3: Musím říct, že se na práci s vámi těším. Bude to zajímavé.
5: Opravdu? Já myslel, že vás poslali, abyste mě špehovala.
4: Autor Chris Carter počítá s 5 sériemi a následnými filmy, ale stanice Fox si nebude chtít vzít extrémní úspěch seriálu a především sledovanost. A tak přiměje Cartera i s hlavními protagonisty k dalšímu pokračování.
5: Vysvětlíte mi, proč má FBI ve zvyku tyhle případy označit jako nevysvětlitelný jevy a ignorovat je? Řekněte, věříte v existenci mimozemšťanů?
4: Akta X budou pro Fox jednoduše hitem, který se zalíbí i kritice. Zpočátku kultovní seriál, poté prubířský kámen popkultury, který bude narážet na nedůvěru veřejnosti k vládě a velkým institucím a vyústí v nehasnoucí konspirační teorie.
5: Jestli to není člověk, tak co to je?
3: Možná je to orangutan.
5: Chci vzorky tkáně, krevní skupinu, toxikologii a genetický rozvoj.
3: To snad ne. Přece vážně nevěříte, že je to nějaký mimozemšťan.
4: Jak samotný seriál, tak hlavní herci Duchovny Anderson obdrží několik ocenění a tato temná show se stane se svými 11 sezónami nejdéle vysílaným sci-fi seriálem v historii americké televize.
5: Nejsem Fox Scaliová. Nechápu to tak jako vy.
6: Scaliová, to jsem já. Mluvil jsem s okresní prokuraturou v Rain County v Oregonu. Všechny dokumenty, co jsme spolu zpracovali, jsou pryč. Musíme si promluvit.
0: Nepokoušejte se opustit taneční parket.

Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zone Rádia a Hučí kučí tance. Sky Showtime doručil anglický mysteriózní thriller Possession. HBO Max vsadilo na francouzského posedlého Paola a Netflix do toho šlápl s kriminálkou podle skutečných událostí Una Bomber s Russellem Crowem a Shailene Woodley. A v Plzni dnes startuje 39. ročník filmového festivalu Finále. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Do not play with things you do not understand.
1: Alfred Connaught disinherited his son. We have to send someone out to Jamaica.
2: We're gonna fight this.
3: Action! Na Sky Showtime dorazil britský nadpřirozený thriller Possession a rovnou všech pět epizod najednou. Claudia je ambiciozní mladá právnička smíšeného původu, kterou práce zavede z Bristolu až na Jamajku. Má tam spochybnit dědický nárok, který si na panství dělá místní muž proti bohatému bílému aristokratovi. Rutinní případ se ale zvrtne ve chvíli, kdy Claudia zjistí, o jaký dům se vlastně soudí. Hope Hill, bývalá plantáž, je totiž přesně to sídlo, které se jí roky vrací v nočních můrách. A čím hlouběji se noří do historie domu, tím jasnější je, že brutální minulost plantáže a dnešní křivdy spolu souvisí mnohem víc, než by si kdokoli přál. V hlavní roli září Gugu Mbatha-Raw, kterou znáte z Lokiho. Vedle ní se objeví Johnny Lee Miller, Sheldon Shepard a Belle Pauly. Pětidílnou minisérii vymyslela a napsala Carla Chrome. Režie se ujal jamajský režisér Storm Salter a za kamerou stál Pedro Cardillo. Natáčelo se mezi anglickým Bristolem a Jamajkou, takže tenhle duchařský případ má opravdu dvě tváře. Possession najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime, a to kompletně, takže víkendový maraton se nabízí sám.
4: This is a 50 million pound inheritance. There's no paper trail, no records.
0: It is owed to my people.
5: He's not getting it back.
6: This is a plantation house. My ancestors owned slaves.
5: I've heard that she is a witch.
7: Are you a God-fearing man?

Ode dneška patří Plzeň českému filmu. Startuje 39. ročník festivalu Finále Plzeň, který potrvá do středy 30. září. V Měšťanské besedě a na dalších místech se promítne více jak stovka celovečerních, dokumentárních i krátkých filmů. Soutěží se o Zlatého ledňáčka, a to hned ve čtyřech kategoriích. Celovečerní hrané a animované filmy, dokumenty, televizní a internetové projekty a studentské krátké filmy. Vítěze vybírají mezinárodní poroty a studentské poroty Západočeské univerzity. Festival zahajuje světová premiéra snímku Divočina. Uvedou ho Klára Isová, Jan Vlasák a Juraj Loj. A kdo nejezdí jen za premiérami, má se na co těšit i v nesoutěžních sekcích. Letos přibyla sekce Ženy a film, věnovaná výrazným ženským osobnostem české kinematografie, a sekce Zoom tentokrát míří do Beneluxu. Kompletní program najdete na stránkách festivalfinale.cz.

0: Théophane Tolbiac qui était dans la même école que moi. Il se présente pour devenir maire. Je suis allé le voir et il m'a reconnu direct. Paolo Da Costa.
1: Da Costa, mais je...
2: C'est ça que tu fais maintenant. Chauffeur.
3: Na HBO Max dnes naskočila francouzská originální novinka Paolo, psychologický thriller o tom, jak snadno se obdiv zvrtne v posedlost. Paolo žije obyčejný, ale docela spokojený život v malém provinčním městě. Stěhuje pijána, plánuje svatbu se snoubenkou Vinny a nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo něco stát. Jenže pak náhodou potká bývalého spolužáka Thea, ze kterého je mezitím charismatický kandidát na starostu, člověk, kterému zjevně vychází úplně všechno. Paolo se nejdřív jen přidá k jeho kampani a pak už to jde samospádem. S pomocí je fascinace, s fascinace touha patřit do nejužšího kruhu kolem budoucího starosty a z té touha žít rovnou cizí život. Celé se to odehrává v dusném, uzavřeném prostředí maloměsta, kde jde o třídní rozdíly, vliv a přetvářku minimálně stejně jako o volby. V hlavní dvojici se utkají Jérôme Niel jako Paolo a Jean Gassiorovsky z Comédie Française jako Theo. Sérii vymyslel, napsal a natočil Sébastien Marnier, autor thrillerů Původ zla a Konec školy a adaptoval v ní vlastní prvotinu, román Mimi z roku 2011. Seriál měl premiéru na festivalu Série Mania a ohlasy byly vesměs nadšené. Francouzský seriál Paolo se roztáčí od dneška na HBO Max.
1: Paolo, c'est pas du tout la route pour aller chez moi là.
0: T'as déjà eu un premier grand amour qui te serre le cœur jusqu'à le faire exploser.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 3 people are dead. 23 people have been injured. The Unabomber wrote a 35,000-word manifesto without one grammatical error. This is something bigger. What mind could have done this?
1: Na Netflixu dnes startuje kriminální drama Unabomber, jeden z nejzajímavějších netflixovských titulů posledních týdnů a film inspirovaný jedním z nejznámějších amerických případů. Ted Kaczynski nastoupil na Harvard v 16 jako matematický zázrak. Skončil jako muž, který téměř 2 desetiletí rozesílal bombové zásilky, zabil 3 lidi a dalších 23 zranil. Film se ptá, co se mezi tím stalo a míří k jedné konkrétní kapitole. K psychologickým experimentům profesora Henryho Mariho, kterým byl mladý Kaczynski na univerzitě vystaven pod hlavičkou nevinně znějícího filozofického klubu. Vyprávění se přepíná mezi 2 časovými rovinami. V té starší sledujeme, jak se z osamělého studenta stává Unabomber. V té novější běží pátrání FBI, nejdelší a nejdražší operace v její historii. Mladého Kaczynskiho hraje Jacob Tremblay, kterého znáte z filmu Pokoj. Profesora Mariho si střihl Russell Crowe, a to hodně proti své obvyklé roli hrdiny. Agentku FBI hraje Shailene Woodley a v dalších rolích se objeví Annabelle Bellis, Alexander Ludwig nebo Steven Ok. Film natočil dánský režisér Janus Metz, který zanechal svůj rukopis na snímku Borg McEnroe a na epizodách seriálu Temný případ či Andor. Kriminální thriller s hvězdným obsazením Unabomber najdete nyní na Netflixu. When the battle starts, keep up the fight.
0: Someone else is going to die. This is a man on a mission.
2: What is wrong with you?
3: Get him! I've seen victims with their arms and faces blown off.
0: You have worked harder at trying to undermine me than trying to catch the guy responsible.
4: He's just a boy.
5: Sometimes I feel like I don't belong here. I think there's something wrong with

Dnes mám pro vás ještě soupis toho, co tento týden přibylo na streamingu a je toho dost. Apple TV Plus nasadilo komediální seriál jako Bratři. Matthew McConaughey a Woody Harrelson hrají sami sebe, tedy dlouholeté nejlepší kamarády, kterým jednorodinné tajemství naznačí, že k sobě možná mají ještě blíž, než si mysleli. Na Edison Online dorazil film Trochu života. Laura se během cesty napříč Evropou probudí v posteli cizího muže a nepamatuje si, jak se tam dostala. Místo, aby se vrátila domů, pokračuje dál a zkouší, kde má vlastně hranice. Na HBO Max se vrací druhá řada Cizinky, krev mé krve, prequel o rodičích Jamieho Frasera. Naskočila tam také francouzská série Paolo, thriller o obyčejném chlapíkovi, jehož obdiv k bývalému spolužákovi kandidujícímu na starostu se zvrhne v posedlost. Dál je na HBO Max Rukojmí v přímém přenosu, skutečný případ z Indianapolis roku 77, kdy únosce žádal, aby mohl mluvit živě v rádiu a John Hamm hraje reportéra, který mu to musí umožnit. Sharon Horgan přichází s komediálním seriálem Znovu mladá o padesátnici, která hledá lásku a zároveň se stará o nemocné rodiče i dospělého syna. A také Čtyři bloky počátek, prequel německé gangsterky o vzestupu berlínského klanu Hamadů. Na Netflixu je tento týden nejzajímavějším titulem film Una Bomber, který sleduje cestu Teda Kaczynskýho od harvardského premianta k nejhledanějšímu atentátníkovi Ameriky. Russell Crowe tu hraje psychologa, který mu na univerzitě zásadně zavařil a Shailene Woodley se zahrála detektivku. Netflix přihodil také italské drama Akademie Minerva. Odehrává se na vojenské střední škole, kde kadet pátrá po pravdě o zmizelém kamarádovi. Jiný svět je návratem legendární univerzitní dramedie na Hillman College, a to s novou generací studentů i s původními tvářemi. Španělská série The Final Problem zavírá 13 lidí kvůli bouři na ostrůvku u Malorky v roce 1959. A když jedna z hostek zemře, vyšetřování se ujme penzionovaný herec, který kdysi hrál Sherlocka Holmesa. Brazilský habeas corpus je o obávané advokátce, ze které se stala univerzitní profesorka a která se snaží dostat z vězení nespravedlivě odsouzeného mladíka. Z Jižní Ameriky přichází na Netflix Miss Muertos Tristes, mix dramatu, fantasy a hororu, a anime fanoušky potěší druhá řada JoJo Bizarre Adventure Steel Ball Run, tedy pokračování závodu napříč americkou pouští. Prime Video nabídl Hypotézu lásky, romantickou komedii podle bestselleru. Doktorantka impulzivně políbí nejobávanějšího profesora z katedry a z předstíraného vztahu se pomalu stává pokus s nejistým výsledkem. A Sky Showtime nabízí nadpřirozený thriller Possession s Gugum Bataro, kde právnička řeší dědický spor o jamajskou plantáž, která ji léta pronásleduje v nočních můrách, a všech pět dílů je k dispozici naraz. A na Sky Showtime odstartovala druhá řada Země gangů, kde Tom Hardy, Helen Mirren a Pierce Brosnan drží pohromadě rozpadající se zločinecké impérium. Tak to jsou streamovací novinky tohoto týdne. Program na prodloužený víkend máte vyřešený. Hovk!

půlnoc v Hollywoodu se blíží ke svému konci. Protože je v pondělí svátek a čeká nás prodloužený víkend, setkáme se u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů až v úterý. Pro přehled titulů, které jsme tento týden probírali, se odeberte na naše stránky zunradio.cz. Díky, že nás ladíte a necháváte se unášet pozitivní náladou za každého počasí. Kdo poslouchá Zun Radio, ten má prostě vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si prodloužený víkend a mějte se krásně.

Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

Zona. Odmah si teda novinku Powerplay.

Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici GoCheck s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: things that make you go,
1: Spot.
2: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
3: Prodáno!
2: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
3: Prodáno!
4: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
5: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
4: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
5: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
4: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
5: Ne, zrušit.
4: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
5: Já chci prostě někam vyrazit.
4: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
5: Ne, přeskočit.
4: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
5: Cože? Vždyť ty seš robot.
4: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
5: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
4: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
5: Já se chci jen někam podívat.
4: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
5: Chci si užít dan zdatma.
6: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
4: Zadejte cílovou destinaci.
6: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
7: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: že pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Prodáno.
2: Véakum.

Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci.

0: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Detection, lock management,
1: recovery plan. Endpoint detection.
2: Multifactor.
1: Penetrační test, lock management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Radio.io.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
6: Trpíte depresí? Netrpte.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 km.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4,5

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
3: Powerplay.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Doufám, že jste si užili prodloužený sluneční víkend. Co nás dnes čeká? Španělskou detektivní minisérii Poslední případ najdete nově na Netflixu, jako i třetí kapitolu japonského hororového anime Mononoke Hadí kletba. HBO Max nasadilo německý seriálový prequel Čtyři bloky počátek a v pražském kině Lucerna se rozjel 13. ročník sci-fi festivalu Futuregate. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte v

0: dentro de usted hay un Sherlock deseando jugar.
1: Muy bien, vamos a jugar. Imagine que es usted Elisa.
2: ¿Suicidio?
1: Eso parece. Se maquillaría si tuviera la intención de ahorcarse.
3: Na Netflixu je nově španělská detektivka Poslední případ a pokud máte rádi Agátu Christie nebo Sherlocka Holmesa, zbystřete. Případ nás zavádí do roku 1959 na malý ostrůvek u Malorky, který bičuje bouře. 13 lidí uvízne v hotelu odříznutém od světa a jedna z hostek, anglická turistka, je nalezena mrtvá. Sebevražda, řekne si člověk, jenže stopy mluví jinak. Pátrání se ujme Basil, stárnoucí herec, který kdysi ve filmech hrál Sherlocka Holmesa. Teď mu role zůstala, ale scénář nikdo nenapsal. Hlavní roli si zahrál José Coronado, stálice španělských thrillerů. Vedle něj se objeví Maribel Verdú, kterou si možná pamatujete z Faunova labirintu. Tady jako vedoucí hotelu, dále Maria Valverde nebo Martíno Rivas. Režie se ujal Felix Viscaret. Předlohou je bestseller Artura Pereze Reverteho, autora Dimasova klubu, podle kterého Roman Polanski natočil Devátou bránu. Minisérie má jen 4 epizody, dohromady zhruba 3 hodiny, takže vraha odhalíte za jeden deštivý večer. Poslední případ najdete nyní na Netflixu.
1: Se pondría collar y pendientes.
0: Oiga, ¿podemos tutearnos?
1: Por supuesto que no.
2: ¿A qué están jugando? Va diciendo entre mis clientes que pudo no haber sido un suicidio.
1: ¿Eso ha dicho?
4: Necesito hablar por radio.
2: La radio está estropeada. Estamos aislados.
1: 10 sospechosos atrapados en una isla.
5: ¿No están yendo un poco lejos?
1: Se trata de una situación excepcional.
5: ¿Y quién mejor en una situación excepcional que el mismísimo Sherlock?
6: Sherlock Holmes, usted es solo un actor.
7: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Brána do budoucnosti je otevřená. V pražském kině Lucerna v pondělí odstartoval 13. ročník Future Gate, největšího středoevropského festivalu sci-fi filmu a kultury, a potrvá až do neděle 4. října. Hlavním hostem je britský střihač Joe Walker. Dlouhodobě spolupracuje s Denisem Villeneuvem a za Dunu získal Oscara. Stříhal také filmy Příchozí, Blade Runner 2049 nebo Sicario, nájemný vrah, a se Stevem McQueenem drama 12 let v řetězech. Na festivalu převezme cenu za přínos žánru a osobně uvede dva filmy. V pátek Blade Runner 2049 s besedou po projekci a v sobotu Příchozí. V hlavní soutěži je 7 filmů v české premiéře, mimo jiné z festivalu v Berlíně, Torontu nebo z kanadské Fantazie. V sekci legend se na velké plátno vrátí původní Blade Runner Ridleyho Scotta, japonské anime Metropolis nebo Star Trek 2 Khanův hněv. Tím festival připomíná 60 let od startu původního seriálu. Kdo si někdy chtěl v plném kinosále zakřičet Khan, Khan, teď má příležitost. Celý ročník má téma geopolitika a zdroje budoucnosti. Jde tedy o to, o co se lidstvo začne přitahovat, až dojdou suroviny. O energii, o těžbu asteroidů nebo o data. Od 5. do 11. října se festival přesouvá do Brna. Během října a listopadu pak zamíří ještě do Hodonína, Šumperka, Olomouce, Boskovic, Hradce Králové, Ústí nad Labem a Plzně. Festival sci-fi filmů a kultury Future Gate poběží do 4. října v pražské Lucerně a kompletní program najdete na futuregate.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře.

0: na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Wir dürfen nicht aufhören, den richtigen Weg zu gehen. Wenn die Dunkelheit dich einmal hat, einmal, kommst du da nicht mehr raus.
3: Na HBO Max se rozběhl nový německý seriál Čtyři bloky počátek. Jedná se o prequel kriminální série Čtyři bloky, která ukázala berlínské podsvětí očima arabského klanu Hamady. Původní série si tehdy odnesla Grimmého cenu, jedno z nejprestižnějších německých televizních ocenění. Tentokrát se vracíme do Berlína 90. let, krátce po sjednocení Německa. Malik Hamady utekl s dětmi a tchýní z Libanonu a snaží se jim v nové zemi zajistit lepší život. Naráží ale na předsudky, úřady i obyčejný každodenní rasismus. Pak se po 8 letech z vězení vrátí jeho švagr Ibrahim a přinese sebou nebezpečné tajemství, které celou rodinu začne stahovat do podsvětí. Hlavní postavou je mladý Ali, chytrý idealistický kluk, který žije hiphopem. Fanoušci původní série vědí, že z něj bude jednou obávaný boss Tony Hamady. Mladého Aliho teď hraje Tarek Nasseri a Ibrahima Tariq Al-Sayis. Režie se ujal Özgür Yıldırım, který natočil už původní Čtyři bloky a spolu s ním Hussein Tabak. Rakouská rozhlasová stanice FM Fear mluví o povedeném návratu k příběhu Hamadiových a o vrstevnatém společensky kritickém vyprávění. Podle ní seriál obstojí i u diváků, kteří původní sérii neviděli. Čtyři bloky počátek najdete nyní na HBO Max.
4: Wir haben neue Spieler in der Stadt.
5: Es gibt Leute, die kaufen die ganze Straße, wenn sie wollen.
4: Die bauen sich hier was auf.
6: خليكم لبعض يا عادي.
4: Und wir machen's kaputt.
7: Neukölln gehört uns.

0: もののけは切らねばならぬ。
1: 謎の男薬売り、ここ大奥にやってきた彼の目的は大奥に救い人々を締め殺すもののけ蛇神を切ること。
2: Na Netflixu dnes vychází japonský animovaný horor Mononoke film kapitola 3. Hadí kletba. A pozor, nepleťte si ho s princeznou Mononoke od Hayao Miyazakiho. Tohle je úplně jiná a mnohem temnější pohádka. Film uzavírá trilogii, která navazuje na kultovní anime seriál Mononoke z roku 2007. Jeho hrdinou je tajemný lékárník, potulný vymítač, který loví Mononoke, tedy přízraky zrozené z lidských vášní, křivd a zášti. Svůj posvátný meč ale smí tasit až ve chvíli, kdy odhalí podobu, pravdu i příčinu démona. Celá trilogie se odehrává v oku přepichových ženských komnatách panovnického paláce a každý díl sleduje ženu vyššího postavení. Po nové služebné a elitních konkubínách teď přichází řada na tu nejvýše postavenou. Císařova zákonná manželka Yukiko se konečně dočká vytouženého syna, jenže o dítě brzy přijde. Zoufalá žena se zaplete do spiknutí, které ohrožuje samotné základy oku. Palác začnou rozechvívat záhadné otřesy, odnikud se snášejí hadí šupiny a přibývá zohavených mrtvých. Lékárník se tak postaví obrovskému hadímu božstvu. Jeho hněv se hromadil celých 150 let a kořeny sahají až ke vzniku oku. Režie se ujali Kenji Nakamura, který natočil už původní seriál, a Tomoaki Koshida. Čekat můžete i typický výtvarný styl série, inspirovaný japonskými dřevořezy. Mononoke film kapitola 3. Hadí kletba najdete ode dneška na Netflixu. Pokud jste ještě neviděli první dvě kapitoly Fantom v dešti a Popeli hněvu, najdete

Sonového se objevilo v kinech minulý čtvrtek, tedy 24. září. Největší hvězdou týdne je Brad Pitt v dobrodružném thrilleru V srdci divočiny. Hraje vysloužilého vojenského experta, který se svým psem, taktéž válečným veteránem, havaruje s malým letadlem uprostřed Aljašky. Se záchranou počítat nejde a tak se musí zase spolehnout jeden na druhého. Režie se ujal David Ayer a Odina si zahrál německý ovčák jménem Eber. Kdo z těch dvou je větší hvězda, posuďte sami. Kdo nemá závratě, užije si v kině thriller Na hraně smrti 2 Dead Point. Hrdinka se na památku zesnulé sestry vydá na nebezpečný výstup, jenže sesuv kamení i její společnici uvězní přes 1500 metrů nad zemí. Fanoušky Marvelu potěší návrat do kin ve speciální edici Avengers Endgame a finální souboj s Thanosem je zpátky na velkém plátně, a to ještě o 3 minuty delší. Z Ukrajiny dorazila komedie Rodina. Babička Nadě slaví 80. Syn jí daruje náhrobní kámen a příbuzní si v duchu dělí její dům u Kyjeva, jenže se zdá, že se nejlépe baví sama oslavenkyně. Česká produkce nabízí komedii Proč bychom se nezabili. Ve vesnici Rozumov se dvě rodiny odjakživa nesnášejí, jenže jejich děti se tajně milují. Ze světa dokumentuje v kinech nově československý snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka Pepa Lubojacky 5 let natáčela vlastní rodinu bratra a bratrance, kteří kvůli závislosti přišli o bezpečí, zdraví i střechu nad hlavou. Ptá se přitom, kde končí láska a začíná kontrola. Na Berlinále film získal cenu za nejlepší dokument. A pro nejmenší je nově v kinech animované dobrodružství Zapomenutý ostrov o dvou kamarádkách, které tajemný portál zavede na ostrov živící se vzpomínkami. Tak to jsou čerstvé novinky v kinech. Hovk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: S4 Stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbu mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 Stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O Zero Trust Architecture. NISPA Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Log Management, Sofia Recovery Plan. Endpoint Detection, Multifactor, Penetrační testy, Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Dejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
2: Večeře jak na pitevně.
3: Mami, já už nemám hlad.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si opět naladili Zun Radio a startujete tak týden s nejlepší muzikou v éteru. Tohle rádio je zkrátka pro všechny, co mají vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme hodně, hodně daleko do minulosti. Mezinárodní tým astronomů namířil čilskou soustavu ALMA na 4 galaxie, které existovaly pouhých 700 až 800 milionů let po velkém třesku. Tedy v době, kdy měl vesmír asi 5% svého dnešního věku. Batole. A co tam našli? Neutrální plyn. Ten surový, nedotčený materiál, ze kterého se rodí úplně první hvězdy. A to je parádní kousek, protože tenhle plyn nesvítí ultrafialově, opticky ani infračerveně, takže ani James Webb, ani Hubble ho prostě nevidí. ALMA ano, přes jemnou čáru neutrálního kyslíku. Jak popsal Universe Today, po porovnání s daty Weba vyšlo najevo, že hvězdy v těch galaxiích byly namačkané mnohem hustěji než dnes. Raný vesmír byl zkrátka garzonka, dnešní galaxie jsou satelitní městečko. Tak se dnes někam podívejte na hvězdu, je starší

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Do you believe in ghosts? Of course not. I knew you didn't. Noise is the mortal enemy of good motion picture making and television broadcasting. That is why I hired this particular house. It is deathly quiet.
2: Připravte se na zvukovou kulisu temných houslí, protože na obrazovky NBC se 29. září 1985 vrací král napětí Alfred Hitchcock. Po téměř 30 letech od původního startu přichází obnovená antologie Alfred Hitchcock Presents, která znovu servíruje hororové a mysteriózní povídky. Jenže tentokrát Hitchcock nezůstává jediným velikánem, kdo v tento den startuje na NBC. Přichází také Steven Spielberg a jeho odvážná série Amazing Stories, která slibuje týden co týden zcela nová filmová dobrodružství s nádechem fantazie a humoru. Oba seriály sází na formát samostatných příběhů a hvězdné obsazení. Ve Spielbergových Amazing Stories se objevují herecké legendy jako Kevin Costner, Patrick Swayze, Kiefer Sutherland nebo Christopher Lloyd a za kamerou stojí režisérské osobnosti typu Martina Scorseseho, Roberta Zemeckise nebo Clinta Eastwooda.
3: Ammunition. Cat,
4: remember, take no prisoners. If we're captured,
3: of Kate Bennett,
4: it's Putty.
3: Yeah! Make my day. Charge!
2: Hitchcockovky zase lákají na výrazná jména. Hostují zde Ned Beatty, Martin Sheen, Andy Garcia, Mark Hamill nebo Lindsay Wagner. A za kamerou se objevují Tim Burton či Atom Egoyan. A s Hitchcockem přichází i unikátní trik. Jde o kolorované verze jeho původních úvodů z 50. let. Mistr je tak díky technologii znovu na obrazovkách, i když už je po smrti. Obě série nasazují v září 1985 famózní debut a dosahují vysokého ratingu a rozjíždí velký souboj. Jenže brzy se ukáže, že dvojí dávka napínavých a fantaskních příběhů v jeden večer za sebou některé diváky mate. Po rodině laděných Spielbergových příbězích... Čekají u Hitchcocka na diváky temné zápletky a ještě temnější vraždy. NBC nakonec seriál Alfred Hitchcock Presents zruší už po první sezóně i přes lepší rating než konkurenční Spielbergovina.
1: Well, it was a bit of a snapper, wasn't it? Murder on tonight's program was, as usual, completely unrehearsed. In fact, we hadn't planned on having a killing at all.
2: Naštěstí zásluhou žánrové věrnosti a diváckého zájmu najde série nový domov na kabelové síti USA Network, kde bude pokračovat další 3 roky. Spielbergovy Amazing Stories se na NBC udrží celkem 2 sezóny, ale navždy zůstanou jako důkaz, že v roce 1985 se na televizní obrazovku vrátilo to nejlepší z amerického filmového napětí i fantazie, a to ve stejnou neděli.
1: Our story was intended to be about a man found guilty of parking in front of a policeman. The actors seem to have gotten out of hand. I hope we have some of them left when we return with our next play, because we'd be somewhat handicapped without actors. Until then, good night.

0: o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zda tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes budeme mluvit o stolování, konkrétně o tom, jak jedí černé díry. Nová studie, kterou popsal Universe Today, zkoumala 20 takzvaných slapových roztrhání hvězd, tedy okamžiků, kdy se hvězda dostane příliš blízko supermasivní černé díře a skončí jako večeře. Astronomové sledovali tyto události v rádiovém, viditelném, ultrafialovém i rentgenovém oboru. A výsledek je krásně jednoduchý. Ať máte černou díru velkou jako pár sluncí, nebo jako pár milionů sluncí, výtrysky plazmatu se rozjedou vždycky ve chvíli, kdy pohlcuje hmotu rychlostí zhruba 2% Eddingtonovy meze. Stejné pravidlo, jiná velikost. Fyzika se prostě nestará o to, kdo je větší. Mimochodem, když černá díra hledá příliš rychle, vlastní žár si jídlo odfoukne pryč. I vesmírní

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde.
5: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
6: O Zero Trust Architecture.
4: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Log Management,
6: Sokia Recovery Plan.
4: Endpoint Detection,
6: Multifactor,
4: Penetrační test, Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.zoon.io.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zoon rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zoon a mají vkus. Roztočte to se Zoon rádiem i vy. Reklama zavináč zoonradio.cz. Čtyři důvody pro DAB.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Commodores přichází 12. září 1983 se svým 13. albem Commodores 13 a první deskou po odchodu Lionela Richieho, který zahájil solovou kariéru.
2: Listen, you know what solo means? Solo means you get another band. I already had a band. The problem that happened with the Commodores was it was so difficult from a press point of view.
1: Takže to nebyla touha po vlastním růstu.
2: The press kept saying terrible things like, what's a guy like Lionel Richie doing in a band like the Commodores? Or finally, Lionel Richie comes on stage and he sings his love songs. Try to go back to a rehearsal after that.
1: Je jasné, že takové narážky zrovna nepomohou, zvlášť v tak vachrlatých vztazích, které v kapelách bývají. Commodores s jejich 13 nebudou mít valný úspěch a otřepou se až za 2 roky, kdy se opět dostanou do top 10. A pak? Tak už nic.
2: We didn't really think of it as being this long. It's just going to be a break for a minute to kind of, it's just that right after that, All Night Long happened.

Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme tu premiéru, na kterou čekal roky. Raketa Starship od SpaceXu se konečně dostala na oběžnou dráhu. 124 metrů kovu, 33 motorů na metan a jak popsal Universe Today, jeden z nich zhasl dřív, než měl. Sice 2 ze 33, to bych bral i u sebe. Přesto stoupání proběhlo podle plánu, nosič dosedl do Mexického zálivu a horní stupeň zvládl 19-sekundový zážeh. Pak se otevřel vypouštěč a jako obří dávkovač bombónů vysypal 26 nových Starlinků verze 3 ve výšce 270 km. Každý z nich má zvládnout zhruba terabit za sekundu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Páníčka, Jejda, omlouvám se.
2: Nevadí, to je dobrý.
1: Bože, jsem ta nejnešikovnější holka na světě.
2: Každý občas zakopneme.
1: Tomu říkám životní postoj. Jste hodnej, že jste tak milej. Jste být taky pěkný vůl.
3: Režisér Top Gunu, policajta z Beverly Hills či posledního skauta vypustil do kin 10. září 93 nový snímek romantickou kriminálku Pravdivá romance a v půli září je jasné, že to je komerční průšvih.
2: Šla jste na 3 filmy o kung fu?
1: Jasně, proč ne?
2: Jen tak, jste holka podle mýho gusta, nic víc.
1: Vždycky, když jdu z kina, ráda si dám kus koláče a proberu ten film. Taky rád po kyně chodíte na koláč?
3: I když se na Pravdivou romanci moc nechodí, je to klenot. Za jehož scénářem stojí začínající Quentin Tarantino, který prodal tento příběh, aby získal finance pro svůj debutový celovečerní režijní počin Gauneři.
4: Ty vole, jak seš furt zhulený, jsi schopný dělat strašný pičovi. Nedivil bych se, kdyby zhulil tak.
3: Herecké složení je jedním slovem pecka, a to i v malých rolích. Od hlavních protagonistů Patricii Arquette a Christiana Slatera přes Dennise Hoppera, Kilmera, Oldmana, Walkena, Gandolfiniho či Breda Pitta až po Samuela L. Jacksona. Je to zatraceně chutný mix úžasných herců, skvělého syrového scénáře Tarantina a Scottovy režie, která je zábavná i násilná v tom nejlepším slova smyslu.
2: Zabil jsem. Chceš hambáče, já umírám.
1: Dělal jsi srandu?
2: Nedělám. Ten hajzl nestojí za jedinou slzu. Měl jsem chcípnout já? Byla bys si radši? To bys si chtěla? Nebo ho snad miluješ? Ptal jsem se tě, jestli ho miluješ, he?
1: To, co jsi udělal...
2: Co?
1: To je tak romantický.
3: Scénář Pravdivé romance byl původně součástí 500-stránkového díla nazvaného The Open Road. Protože se ale nedalo předpokládat, že by jakékoliv studio vzalo tuto formu, příběh byl rozdělen a jeho druhá část bude použita na další kultovní klasiku. Takový normální zabijáci, která bude mít premiéru za rok.
4: Lhář si musí dát pozor na 17 věcí, aby se neprozradil. Chlap musí hlídat 17 výrazů, ženská až 20. To, co předvádíte, je amatérské. Vím, že víte, kde jsou, tak mi to řekněte. Nežli udělám něco, co nepůjde vzít zpět.
3: Přestože tento film Quentin nerežíroval a během natáčení se nikdy neobjevil na place, bude Pravdivá romance považována za pevnou součást Tarantinova filmového vesmíru. Prvním vodítkem k tomu je postava producenta Lee Donovice, který je vnukem seržanta Donnyho Donovice z Hanebných panchartů. A druhým důkazem je skutečnost, že pan Bílý v Gaunerech zmiňuje práci s dívkou jménem Alabama.
5: Alboha je skutečnej. Máš tady pořádnou porci kokainu.
2: Já vím.
5: Uvědomuješ si vůbec, kolik ho tu máš?
2: Ne, řekni mi to.
5: To já nevím, ale je toho sakra moc.
3: I přes počáteční neúspěch v kinech nakonec se podaří s odřenýma ušima srovnat rozpočet. Pozitivní recenze, chválící dialogy, postavy a nekonvenční styl pomohou získat kultovní status tomuto snímku, který bude považován za jeden z nejlepších Scottových režijních počinů a jeden z nejlepších i nejdynamičtějších amerických filmů 90. let.
5: To je Drexlův Cox?
2: Ne. Drexel je mrtvej a teď je ten Cox můj. Můžu si s ním dělat, co chci. Rád bych ho prodal. A potom s Alabamou skočil do letadla a celý život bych utrácel.
3: Magazín Empire označí v roce 2017 Pravdivou romanci za 83. nejlepší film všech dob, když napíše: to, jak Tony Scott zacházel se scénářem Quentina Tarantina, vypadalo jako filmový ekvivalent žvíkačky s příchutí kokainu. Zářivá, chutná cukrovinka s opojně násilným nádechem, která přímo přitáhla do vedlejších rolí omračující velká herecká jména.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Když víš, co máš dělat, tak ať to má...

Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

Groovy, groovy, groovy. Aktorame 24-7. Kolo nech vyš. Amen.

0: things that make you go,
1: Spot.
2: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
3: Prodáno!
2: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
3: Prodáno!
4: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
5: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
4: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
5: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
4: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
5: Ne, zrušit.
4: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
5: Já chci prostě někam vyrazit.
4: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
5: Ne, přeskočit.
4: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
5: Cože? Vždyť ty seš robot.
4: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
5: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
4: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
5: Já se chci jen někam podívat.
4: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
5: Chci si užít den zdatma.
6: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
4: Zadejte cílovou destinaci.
6: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
7: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Prodáno.
2: Veacom.

0: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Detection, lock management, SOC jako
3: služba. Recovery plan.
1: Endpoint detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: by Antesto. Cybercentro.io.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
0: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
5: Trpíte depresí? Netrpte.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme Marsu pod kůži, a to bez jediného líče. Tým z Univerzity v Arizoně a Brownovy univerzity pod vedením Alexandra Bayernho použil metodu zvanou slapová tomografie a našel po jižní polokouli Marsu podivné teplé místo. Ten kus pláště je o 200 až 400 stupňů Celsia teplejší než okolí. A jak to zjistili? Slunce Mars při oběhu jemně mačká a natahuje. Planeta se tím nepatrně deformuje a gravitace se maličko mění. Sondy Mars Global Surveyor, Mars Odyssey a Mars Reconnaissance Orbiter proto nad různými místy trošku zrychlují a zpomalují. 16 let takového měření, jak popsal Universe Today, a máte teploměr zapíchnout.

0: Myslíte, že máte dost? Dost? Ne. Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zunrádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zunrádiem i vy. Reklama zavináč Zunrádio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: I had a loyal following here that encouraged me to be what I am.
2: Karl Anderson se proslavil rolí Jidáše v broadwayském muzikálu Jesus Christ Superstar a tuto roli si zopakoval i ve filmové verzi. 20. září 84 vydává CBS jeho druhou desku On and On, ale ani té, ač je zdařila a měla slušného producenta, se nepodaří vstoupit do americké hitparády. Na velký a jediný úspěch v žebříčku singlů si Karl Anderson bude muset počkat ještě 2 roky.
3: Ladies and gentlemen, please welcome CBS recording artist Karl Anderson.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
5: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
4: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
5: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
4: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
5: Ne, zrušit.
4: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
5: Já chci prostě někam vyrazit.
4: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
5: Ne, přeskočit.
4: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
5: Cože? Vždyť ty seš robot.
4: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
5: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
4: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
5: Já se chci jen někam podívat.
4: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
5: Chci si užít dan zga tvá.
6: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
4: Zadejte cílovou destinaci.
6: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
7: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Doufám, že jste si užili prodloužený sluneční víkend. Co nás dnes čeká? Španělskou detektivní minisérii Poslední případ najdete nově na Netflixu, jako i třetí kapitolu japonského hororového anime Mononoke Hadí kletba. HBO Max se nasadilo německý seriálový prequel Čtyři bloky počátek a v pražském kině Lucerna se rozjel 13. ročník sci-fi festivalu Futuregate. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Dentro de usted hay un Sherlock deseando jugar.
1: Muy bien, vamos a jugar. Imagine que es usted Elisa.
2: ¿Suicidio?
1: Eso parece. Se maquillaría si tuviera la intención de ahorcarse.
3: Na Netflixu je nově španělská detektivka Poslední případ a pokud máte rádi Agátu Christie nebo Sherlocka Holmesa, zbystřete. Případ nás zavádí do roku 1959 na malý ostrůvek u Malorky, který bičuje bouře. 13 lidí uvízne v hotelu odříznutém od světa a jedna z hostek, anglická turistka, je nalezena mrtvá. Sebevražda, řekne si člověk, jenže stopy mluví jinak. Pátrání se ujme Basil, stárnoucí herec, který kdysi ve filmech hrál Sherlocka Holmesa. Teď mu role zůstala, ale scénář nikdo nenapsal. Hlavní roli si zahrál José Coronado, stálice španělských thrillerů. Vedle něj se objeví Maribel Verdú, kterou si možná pamatujete z Faunova labirintu. Tady jako vedoucí hotelu, dále Maria Valverde nebo Martíno Rivas. Režie se ujal Felix Viscaret. Předlohou je bestseller Artura Pereze Reverteho, autora Dimasova klubu, podle kterého Roman Polanski natočil Devátou bránu. Minisérie má jen 4 epizody, dohromady zhruba 3 hodiny, takže vraha odhalíte za jeden deštivý večer. Poslední případ najdete nyní na Netflixu.
1: Se pondría collar y pendientes.
0: Oiga, ¿podemos tutearnos?
1: Por supuesto que no.
2: ¿A qué están jugando? Va diciendo entre mis clientes que pudo no haber sido un suicidio.
1: ¿Eso ha dicho?
4: Necesito hablar por radio.
2: La radio está estropeada. Estamos aislados.
1: 10 sospechosos atrapados en una isla.
2: ¿No están yendo un poco lejos?
1: Se trata de una situación excepcional.
2: ¿Y quién mejor en una situación excepcional que el mismísimo Sherlock?
5: Sherlock Holmes, usted es solo un actor.

Brána do budoucnosti je otevřená. V pražském kině Lucerna v pondělí odstartoval 13. ročník Futuregate, největšího středoevropského festivalu sci-fi filmu a kultury, a potrvá až do neděle 4. října. Hlavním hostem je britský střihač Joe Walker, dlouhodobě spolupracuje s Denisem Villeneuvem a za Dunu získal Oscara. Stříhal také filmy Příchozí, Blade Runner 2049 nebo Sicario Nájemný vrah a se Stevem McQueenem drama 12 let v řetězech. Na festivalu převezme cenu za přínos žánru a osobně uvede dva filmy. V pátek Blade Runner 2049 s besedou po projekci a v sobotu Příchozí. V hlavní soutěži je 7 filmů v české premiéře, mimo jiné z festivalu v Berlíně, Torontu nebo z kanadské Fantazie. V sekci legend se na velké plátno vrátí původní Blade Runner Ridleyho Scotta, japonské anime Metropolis nebo Star Trek 2 Khanův hněv. Tím festival připomíná 60 let od startu původního seriálu. Kdo si někdy chtěl v plném kinosále zakřičet Khan, Khan, teď má příležitost. Celý ročník má téma geopolitika a zdroje budoucnosti, jde tedy o to, o co se lidstvo začne přetahovat, až dojdou suroviny, o energii, o těžbu asteroidů nebo o data. Od 5. do 11. října se festival přesouvá do Brna, během října a listopadu pak zamíří ještě do Hodonína, Šumperka, Olomouce, Boskovic, Hradce Králové, Ústí nad Labem a Plzně. Festival sci-fi filmů a kultury Futuregate poběží do 4. října v pražské Lucerně a kompletní program najdete na futuregate.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: Lisba Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan. Endpoint Detection.
4: Multifactor.
3: Penetrační test. Lock Management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: percentro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Wir dürfen nicht aufhören, den richtigen Weg zu gehen. Wenn die Dunkelheit dich einmal hat, einmal, kommst du da nicht mehr raus.
2: Na HBO Max se rozběhl nový německý seriál Čtyři bloky počátek. Jedná se o prequel kriminální série Čtyři bloky, která ukázala berlínské podsvětí očima arabského klanu Hamady. Původní série si tehdy odnesla Grimmého cenu, jedno z nejprestižnějších německých televizních ocenění. Tentokrát se vracíme do Berlína 90. let, krátce po sjednocení Německa. Malik Hamady utekl s dětmi a tchýní z Libanonu a snaží se jim v nové zemi zajistit lepší život. Naráží ale na předsudky, úřady i obyčejný každodenní rasismus. Pak se po 8 letech z vězení vrátí jeho švagr Ibrahim a přinese sebou nebezpečné tajemství, které celou rodinu začne stahovat do podsvětí. Hlavní postavou je mladý Ali, chytrý idealistický kluk, který žije hip-hopem. Fanoušci původní série vědí, že z něj bude jednou obávaný boss Tony Hamady. Mladého Aliho teď hraje Tarek Nasseri a Ibrahima Tariq Al-Sayis. Režie se ujal Özgür Ildırım, který natočil už původní Čtyři bloky, a spolu s ním Hussein Tabak. Rakouská rozhlasová stanice FM Fear mluví o povedeném návratu k příběhu Hamadiových a o vrstevnatém společensky kritickém vyprávění. Podle ní seriál obstojí i u diváků, kteří původní sérii neviděli. Čtyři bloky počátek najdete nyní na HBO Max.
5: Wir haben neue Spieler in der Stadt.
6: Es gibt Leute, die kaufen die ganze Straße, wenn sie wollen.
5: Die bauen sich hier was auf.
7: خليكم لبعضي عادي.
5: Und wir machen's kaputt.
8: Neukölln gehört uns.

0: もののけを切らねばならぬ。
1: 謎の男薬売り、ここ大奥にやってきた彼の目的は大奥に救い人々を締め殺すもののけ蛇神を切ること。
2: Na Netflixu dnes vychází japonský animovaný horor Mononoke film kapitola 3. Hadí kletba. A pozor, nepleťte si ho s princeznou Mononoke od Hayao Miyazakiho. Tohle je úplně jiná a mnohem temnější pohádka. Film uzavírá trilogii, která navazuje na kultovní anime seriál Mononoke z roku 2007. Jeho hrdinou je tajemný lékárník, potulný vymítač, který loví Mononoke, tedy přízraky zrozené z lidských vášní, křivd a zášti. Svůj posvátný meč ale smí tasit až ve chvíli, kdy odhalí podobu, pravdu i příčinu démona. Celá trilogie se odehrává v oku přepichových ženských komnatách panovnického paláce a každý díl sleduje ženu vyššího postavení. Po nové služebné a elitních konkubínách teď přichází řada na tu nejvýše postavenou. Císařova zákonná manželka Yukiko se konečně dočká vytouženého syna, jenže o dítě brzy přijde. Zoufalá žena se zaplete do spiknutí, které ohrožuje samotné základy oku. Palác začnou rozechvívat záhadné otřesy, odnikud se snášejí hadí šupiny a přibývá zohavených mrtvých. Lékárník se tak postaví obrovskému hadímu božstvu. Jeho hněv se hromadil celých 150 let a kořeny sahají až ke vzniku oku. Režie se ujali Kenji Nakamura, který natočil už původní seriál, a Tomoaki Koshida. Čekat můžete i typický výtvarný styl série, inspirovaný japonskými dřevořezy. Mononoke film kapitola 3. Hadí kletba najdete ode dneška na Netflixu. Pokud jste ještě neviděli první dvě kapitoly Fantom v dešti a popeli hněvu,

Co nového se objevilo v kinech minulý čtvrtek, tedy 24. září. Největší hvězdou týdne je Brad Pitt v dobrodružném thrilleru V srdci divočiny. Hraje vysloužilého vojenského experta, který se svým psem, taktéž válečným veteránem, havaruje s malým letadlem uprostřed Aljašky. Se záchranou počítat nejde a tak se musí zase spolehnout jeden na druhého. Režie se ujal David Ayer a Odina si zahrál německý ovčák jménem Ibr. Kdo z těch dvou je větší hvězda, posuďte sami. Kdo nemá závratě, užije si v kině thriller Na hraně smrti 2 Dead Point. Hrdinka se na památku zesnulé sestry vydá na nebezpečný výstup, jenže sesuvkamení ji i její společnici uvězní přes 1500 metrů nad zemí. Fanoušky Marvelu potěší návrat do kin ve speciální edici Avengers Endgame a finální souboj s Thanosem je zpátky na velkém plátně, a to ještě o 3 minuty delší. Z Ukrajiny dorazila komedie Rodina. Babička Nadě slaví 80. Syn jí daruje náhrobní kámen a příbuzní si v duchu dělí její dům u Kyjeva, jenže se zdá, že se nejlépe baví sama oslavenkyně. Česká produkce nabízí komedii Proč bychom se nezabili. Ve vesnici Rozumov se dvě rodiny odjakživa nesnášejí, jenže jejich děti se tajně milují. Ze světa dokumentuje v kinech nově československý snímek Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Režisérka Pepa Lubojacky 5 let natáčela vlastní rodinu, bratra a bratrance, kteří kvůli závislosti přišli o bezpečí, zdraví i střechu nad hlavou. Ptá se přitom, kde končí láska a začíná kontrola. Na Berlinále film získal cenu za nejlepší dokument. A pro nejmenší je nově v kinech animované dobrodružství Zapomenutý ostrov o dvou kamarádkách, které tajemný portál zavede na ostrov živící se vzpomínkami. Tak to jsou čerstvé novinky v kinech. Hovk!

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si opět naladili Zoom Radio a startujete tak týden s nejlepší muzikou v éteru. Tohle rádio je zkrátka pro všechny, co mají vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zoom Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zoom Rádio i vy.
2: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
3: Prodáno!
2: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
3: Prodáno!
4: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
5: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
4: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
5: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
4: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
5: Ne, zrušit.
4: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
5: Já chci prostě někam vyrazit.
4: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
5: Ne, přeskočit.
4: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
5: Cože? Vždyť ty seš robot.
4: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
5: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
4: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
5: Já se chci jen někam podívat.
4: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
5: Chci si užít Danska tvá.
0: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
4: Zadejte cílovou destinaci.
0: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
4: Prodáno.
5: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

Pozdravím Fištronovcov, Vronkovcov, Medvedovcov, brum, brum, brum. Pozdravím aj Lily, aj Lala. Pozdravím všetkých. Mr. Vévoda. Samozrejme Dubalský princ. Celý svet. Pome, pome, pome, pome. Čiste grúva.

Shining, Shining. Jagerozda. A pre tých, čo nevedia, toto je Zone Radio DAB+, toto je Sanctus Groove. Zapíš si to za uši.

0: Dr. Gray, Grandmaster.
1: Zoon.
0: Oh weer, oh weer.

Blaze, Barbara Ducker. Most precious. Toto je Sanctus Groove.

pozdravím ešte pánov z crew. DJ Dalat, DJ Martmate. Pozdravím Fiorinka.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Let's play a big house. Sun still screwing.

Pozdravím Fištronovcov, Ronkovcov, Medvedovcov, brum, brum, brum. Pozdravím aj Lily, aj Lala. Pozdravím všetkých. Mr. Vévoda. Samozrejme Dubajský princ. Celý svet. Pome. Čistý grúv.

pozdravím ešte pánov z crew. DJ Dalat, DJ Martmate. Pozdravím Fiorinka.

Nepokoušejte se opustit taneční parket. Number two.